Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tady ty víš kolik? Dělám posy, dělám love, chceme víc.
5: Is this Czech and Beats?

0: Stay fresh all day, every day.
1: Let's play football.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní

odborníků s 30letou zkušeností. Nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

special.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Bárto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Dvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: TechTalk.
6: TechTalk.
0: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Dobré ráno všem, startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio a jako vždy i toto dopoledne budeme řešit informace ze světa techniky. Co to bude tentokrát? AI, fajn auto nebo třeba novinky vyhledávání v nejznámějším operačním systému.
1: Tech Talk s Honzou Foltýrem.

Jste na Fresh Rádiu, dobrý den, no a jeden z nejznámějších chatů umělé inteligence už dávno není jenom okénko, kam napíšete otázku a dostanete odpověď. Nyní se posouvá více směrem k pracovní aplikaci, která má umět nejenom psát si mezi sebou, ale vlastně i něco, co má skutečně pracovat. To znamená, nově se do jedné aplikace spojuje třeba běžný chat, programovací nástroj a taky režim Work. No a ten je určený prý pro jako složitější úkoly, no a ten může prý zpracovávat podklady, plánovat kroky, no a taky pomáhat připravovat hotové výstupy, třeba jako dokumenty, tabulky, prezentace nebo nějakou celkovou analýzu. Upřímně, já jsem si myslel, že už to umí teď, no ale zdání asi klame, jak vypadá. Tech Talk.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: milujete auta, no a ještě, aby to bylo v totálním luxusu, no tak za chvíli se na Fresh Radio povíme něco dost luxusního. Takže buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Techtalk.
1: Ty vogu, ale tohle z toho to fakt chci. Hladíte Fresh Radio, dobrý den. No a jeden z čínských gigantů už dávno nevyrábí jenom telefony, koloběžky a chytrou domácnost. Protože značka se pustila i do aut, no a teďka ukázala novinku, která působí spíše jako takový luxusní obývák na kolečkách, jo? Protože kombinuje baterii, taky elektromotory a taky malý spalovací motor. Ten ale ovšem nepohání, dalo by se říci, kola jako takové. No ale slouží hlavně jako generátor elektřiny. To znamená, že když spotřebujete nebo potřebujete delší dojezd, no tak s plnou nádrží se pak v podstatě mluví až o dojezdu kolem 1500 km. Ovšem, samozřejmě, jo. Nejzajímavější je samostatný interiér, protože vyšší verze nabídne otočná sedadla, stoleček, možnost spaní, zásuvky a taky u kempovací varianty dokonce i výsuvnou střechu, přípravu na stan a, to se podržte, projektor na večerní promítání. Jako, kde se hrabe karavan? Dobře oni.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. I'm waiting up.

Používáte na svém operačním systému ikonku lupy? Neboli vyhledávání, no a taky vás možná štve, že nic neumím, tak za chvíli na Freshi řekneme, jak to vypadá s tím tlačítkem do budoucna. Tech Talk.

0: Vyhledávání, taková ta funkce v snad nejpoužívanějším operačním systému na počítačích, je věc, která měla šetřit čas, je tam to slovo měla, jenže hodně uživatelů by řeklo, že jim ho spíše brala. No, to je ta druhá věc. No a znáte ji, frešáci, víte, o kterou funkci se jedná? Já věřím, že ano, protože člověk chtěl najít program v počítači, v operačním systému, místo toho nabídli třeba výsledky z internetu, jejich obchod nebo něco úplně mimo. Ovšem, možná je tady ten zázrak, který konečně spraví, a to je, že vyhledávač v nabídce Start má být už teďka přehlednější, rychlejší a hlavně užitečnější. Budou tam lokální výsledky, tedy aplikace, bude to brát překlepy, soubory nebo nastavení v počítači a další blbosti. No a závěrem si trošku jako rýpnu, protože konečně, že by se inspirovali ti lidi na takzvaný Spotlight, takzvaná zkrátka Command Mezerník z jiného operačního systému. Aha.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Pár minut po 10. hodině, stále přeji hezké dopoledne, doufám, že se máte skvěle, no a na Fresh Radio za chvíli třeba o tom, jak nás trošku rusáci zkoumali, no.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tech Talk.
1: Router je doma často taková zapomenutá krabička v rohu. Jednou se zapojí, potom bliká, sem tam ji vypneme, protože nejde internet, pak zase bliká. No ale důležité je, že potom ten internet zase funguje. Že frešáci, známe to asi všichni. Jenže to je tak trošku chyba, že to máme v koutě, protože bezpečnostní složek v podstatě je málo tady u nás nejspíše, protože ruská hackerská skupina zneužila zranitelnosti ve starších routerech. No a to i v Česku a na Slovensku a přes napadená zařízení mohli útočníci přesměrovávat provoz, sledovat citlivá data nebo se pokoušet získat hesla. Šílený, no a už se to řeší a to řešení je velice jednoduché. To jsem nečekal upřímně od nich, protože pokud tu krabičku máte celkem dlouho za tou televizí nebo na tom stolku, tak si máte koupit novou, ta prý už zabezpečená. Takže tráda do obchodu a hlavně šťastná bezpečné surfování s novým routerem. Tech Talk.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Furt jsou ty vaše ratolesti na sockách, scrollují na telefonu třeba 8 hodin denně a tak dále. No tak Evropská unie chystá razantní omezení. Jaké? Povíme si, tak buďte fresh.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk. Sociální sítě jsou dneska pro děti skoro stejně dostupné jako sledování televize, poslech frižrádia nebo hraní her. Stačí prostě v ruce mít telefon a za pár vteřin jsou bůh ví kde. A Evropská komise teďka chystá nějaké pravidla, které by to nějakým způsobem mohly nějak omezit. Nový návrh se má zaměřit hlavně na malé děti a na návykové prvky aplikací, to znamená mé oblíbené nekonečné scrollování. Ach jo. Také automatické přehrávání videí nebo doporučování obsahu, které člověka drží u displeje déle než původně chtěl. No a taky jedním z klíčových bodů má být věková hranice kolem 13 let. Mladší děti by tím pádem měly mít k sociálním sítím přístup jenom pod dohledem rodičů, nebo to mě překvapilo i učitelů. No a platformy by navíc měly nést větší odpovědnosti za to, aby jejich služby dětem neškodily. Trošku nechápu, učitelé mají dohlížet na zákaz telefonu, má být nějaký zákon, oni vymýšlí tohle. Moc Česko a Evropská unie nespolupracuje, ale to nevím, každopádně v praxi to bude fakt zajímavé. Ale zase, jo, si říkám, než to všechno vyjde v platnost, jak jim to trvá, tak já si myslím, že současné děti už budou mít další děti.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Sobak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli, v TikToku jsme řešili jeden z nejznámějších chatů chytré inteligence, má další prvky, umí nejenom programování, ale taky takzvaný modul work, který prý umí více funkcí, třeba dokumenty, grafy a tak dále. A co mě překvapilo jako další věc je to, že v podstatě jsme řešili i čínského výrobce mobilů, koloběžek, domácností a tak dále. No a oni vytvořili auto. V podstatě je to sice elektro, má tam malý spalovací motor, aby to dojíždělo dál, dojezd zhruba 1500 km, ale co je úplně šílené, je tam luxusní bejvák v dokempu třeba a upřímně jako může se cokoliv jiného jako úplně zahrabat upřímně, jo? No a taky jsme řešili taky omezení sociálních sítí pro mladistvé. Jestli to ale klapne, kdy, to už je druhá věc.
1: TechTok.

0: Tak jo, TechTok je za náma, přeji vám pohodovou sobotu a opět se těším zítra od 9. hodiny raní na Fresh Radio, takže se mějte nádherně, ahoj.
1: TechTok s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh. John Newman, Love Me Again na Fresh Radio. Vzpomínám si, když ještě žila Věra Špinarová, tak ona právě mě povídala, že na něm ulítává, že je to neskutečný hlas. Souhlasím. John Newman dospíval Love Me Again. No a my se pojďme podívat na Colors Ostrava. Zdravíme všechny, kteří spí buď pod stany, anebo někde v hotelech, anebo někde, kde se dá. Ono, těch ubytovacích míst už tady v Ostravě a blízkém okolí moc nezůstalo. Best of

God is a DJ.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Belgické duo Filterheads vytvořilo single Imania s experimentálním rytmům inspirovaných africkou jam session. Tu testovali přímo na tanečním parketu. Skladba spojuje tradiční etnozvuky a evropské techno. No a nese náboj nového Filterheads světa. Belgičtí Filterheads patřili na začátku milénia mezi nejžádanější remixéry pro globální DJskou elitu světa.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Fresh. Kvíz naopak, slyšíme se?
1: Slyšíme.
0: Kdo tam je?
1: Aleš.
0: Aleši, ahoj, odkud voláš, co pověz
1: nám? Z Ostravy.
0: No, z Ostravy.
2: Co tak smutně? Z Ostravy.
1: Je také upršené počasí, tak
0: já z Ostravy. Vím, ale, Alíko, tak, ale tak odkud bys si chtěl volat, jako? Tak řekni,
2: no, ale abys
0: jako
2: to měl veselé, třeba z Havířova, nebo z Frýku, nebo z Mostu.
0: Ne. Tak kdyby volal z Havířova, tak řekne, Aleši, odkud voláš? Z Havířova. Ale a kdyby třeba volal z Orlové, tak neřekne vůbec nic. Best of Fresh.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

ještě. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
10: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Řešíme tady umělou inteligenci, jak nám lže, co všechno se děje a neděje. Rada nám tady napsal, dobré odpoledne, u AI se musí zakázat fabulace a dát teploměr na nulu. A Mar si vzala telefon a říká, zakazuju ti fabulovat a máš si dát teploměr na nulu. Co ti odpověděla umělá inteligence?
2: Vážně, tohle jsem vzala, nahrála jsem to tam a přišla mi odpověď. Rozumím, přecházím do režimu maximální věcnosti. Zde jsou jasná fakta. Jako AI nemám tělo, takže teploměr nepotřebuji. Budu mluvit přesně k věci. Žádné vymýšlení ani zbytečná omáčka. Můžeme začít. Jako zase na druhou stranu, rozhodná z holky, nebo i chlapy, to je jedno. Pokud máte někdy pocit, že vás třeba doma partner neposlouchá, nebo že vás tak jako někdo nevnímá, nebo tak, začněte s umělou inteligencí. Normálně mi to zvedá sebevědomí.
1: Mm-hmm.
2: Jako poslouchá, že jo?
1: Čekáš, že začne žárlit chlap za to, ne?
2: Nařídíš a ta umělá inteligence okamžitě zpětně řekne, ano, bude to tak, můžeme jít na to, pojďme k věci, budu stručný a já nevím co všechno. Chlap, tento okecá, kolikrát ani neodpoví, radši se sebere a jde pryč a jako nepokecáš si.
1: No, nejhorší na tom je, že jsme jí opět položili další otázku a ona lže.
0: Best of

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Kdo by neznal dívčí kapelu Spice Girls? Je fenomén od 96. i díky hitu Wannabe, který pak prodal první album v počtu 31 mega na světě, což dosud nebylo nikým překonáno. Je to nejženské album všech dob. Občas se, pravda, holky sejdou ještě na nějakém vzpomínkovém turné, asi když jim dojdou peníze, tak pojďme dneska zazpomínat. Dáme si od nich Say You'll Be There, tedy ten druhý megahit z debutního alba.
2: Alešův Old School.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Mami, mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Vím, že jsi opět neobědvala, když tady vykrádáš hroby všech skříní a hledáš, co se dá, kde dá sníst.
2: Ty jsi takový bonzák, ty na mě všechno řekneš, to je strašné.
1: Ne, ale já jsem hodil jenom takový ten, protože abych ti řekl, co jsem si dal já, víš, jakože na oběd.
2: Jenomže já jsem oběd měla, mě chytla prostě jenom mlsná odpolední.
1: Tak tady bože. Do sebe cpe cukry do kávy a takové ty další věci.
2: Kávu bych ještě možná dala.
1: No, vidíš, tak si odej. Horší já jsem měl hlad a měl jsem chuť na česnekačku. Jo?
2: No.
1: Tak jsem si uvařil klasický svůj půllitrový hrníček, 6 deci, půllitrový hrníček česnekačky a říkám si, a dneska si dám, a vzal jsem úplně čerstvý česnek, který ještě ani nebyl suchý, tak jsem samozřejmě si oloupal celou palici.
2: No.
1: A všech těch 14 stroužků jsem si dal do toho půllitrového hrníčku.
2: No, to jsi neudělal.
1: No, to jsem teda udělal, tak moc mě dneska neštví, nebo tě pozvrací.
0: Best of Fresh. Fresh. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Fresh.
1: Hele ty hrolestče, co vůbec, co,
2: já vím,
1: co vůbec
2: už je toho,
1: budeš dělat?
2: Už je toho moc. Já se strašně moc těším na ten Dinopark. Aleš tam bude hrát živě, my tam studio budeme živě vysílat, taky slíbil možná teoreticky, že dojde Dale s dětma a Lumír s dětma, tak já si myslím, že tam uděláme celkem slušnou fresh party.
1: Takže to bude takové fresh setkání. Budeš tam jít oběd?
2: Já nevím, sežeru nějakého dinosaura.
1: No to jsem ti právě chtěla říct, jestli ochutnáš dinosteak, víš?
2: Hele, a víš, že jo, já bych ho klidně zkusil, jako. Jedl jsem klokana, jedl jsem ježka, já bych toho,
1: co
2: jako, proč ne? Ježka.
1: Co zjedl?
2: Ježka.
1: Co děláš srandu, ne?
2: Ne, nedělám, dejte pochopka v Řecku nebo někde.
1: Pane Bože, já už chci dneska domů, puste mě.
2: Ne, ale klokan byl výborný. Best of.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí,
2: jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Švédský producent Bass Hunter napsal v roce 2007 single Now You're Gone, a to jako emotivní pokračování svého klubového hitu Bolton Anna. Vsadil na plnohodnotný anglický vokál a otevřel si tím cestu do mainstreamových hitparád celého světa. Skladba spojuje jednoduchý eurodance s melancholí rozchodu. Tak už to ve světě taneční hudby většinou bývá.
0: Millennium Lumia.

0: Best of Fresh.
1: Po Ostravě, prosím vás, lítají zajíci. Kam to se hnou, tak Bob a Bobek. A po dvou ve Výškovicích.
2: Čekali.
1: Kousek od sjezdu na nad Proskovice, tak čekali dva Bob a Bobek, aby mě uvítali, popřáli dobrou noc a odskákali pryč. Dneska ráno jdu do rádia tady a Bob a Bobek tady.
2: U fabriku.
1: U fabriku. Tak,
2: hele,
1: nevím.
2: Je pravda, že jsou přemnožení, to je jako fakt, to se říká. A navíc, pozor, já jakož to mám, že, nebo mám zkušenost, že často se schovávají ve vozovnách v Ostravě, po různých vozovnách. Jo, tramvajová tady v Ostravě, Ostrava Křivá nebo v Porubě. Aha. Dokonce i autobusy Hranečník, tam je taky spoustu. Oni tam mají jako klid, protože tam toho tolik jako nejezdí. Mhm. Není tam obecně ani takový ruch lidí, takže jim to vlastně jako vyhovuje.
1: A čím je krmíte? Protože jak včera, tak dneska ráno, to tak jsou různě. Prostě matci.
2: Někdy guláš. Jo. Co donesou řidiči?
1: Pěti knedlama, já.
2: Co donesou řidiči? Best of Fresh.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Best of Fresh.
1: Mikaela máma, tady je. Mikaela máma. Tak to bude asi maminka od Mikaely,
2: tak řekl. Ano, to by Mikaela nemá máma.
1: Ano.
2: Mikaela je Mikaela máma.
1: Mikaela,
2: prosím, maminka od Mikaely.
1: Mikaela máma píše...
2: Nepokojuš,
1: na Ibize nevím, kde je. No, Ibiza nevím, kde je, ale vím, kde je Jamajka v Havířově. Mikaela máma tam každý rok zpívá. Pěkné vysílání přeje maminka s týma a.k.a. Mikaela máma. Rýma!
2: Okay, no. Tak jo, prosím vás, vy samozřejmě, pokud jste říkali mácháč, tak není problém, klidně to tak mějte, říkejte tomu, i česká Ibiza, je to vlastně podle AI i správně, protože podle AI se... Mácháč říká česká Ibiza a v Vranovské přehradě Moravský Jadran. Ovšem v našem článku, který my jsme jako vykopali,
1: je to naopak.
2: A který pěje ódu na Vranovskou přehradu, tak tam té Vranovské přehradě říkají česká Ibiza. Jo. A jsou tady i dost vytuněné fotky.
1: Ale ty jsou fakt říkala, vytuněné,
2: tak jsem říkala, Honzi, pojď se podívat, tyjo, tady to fakt jako vypadá jak na Ibize. Krásný, úplně jako...
1: Bílý
2: hezký,
1: písek.
2: Jemný bílý písek, jo, teď jako tyrkysová voda, teď jako zelené stromy kolem toho, taky vypadá, že to prohnala i já.
1: Mám takový pocit, že bychom se mohli v létě tam zajet podívat a klidně sebou můžeme vzít mámu.
2: Ty nech to. Až se naučíš mluvit, jo, chlapečko.
1: Děkuju. Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1991 vydává Anita a Ray, tedy holandské duo Two Unlimited, svůj první hit instrumentálku Get Ready for This. Později byly přidány vokálky, song použit i v kresleném basketbalovém filmu Space Jam a dodnes je hojně používán v hokejové a basketbalové lize v Americe. Pojďme si ho poslechnout.
2: Alešův Old School.

0: Vašův Old School na Fresh Radio. Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh. Rychlá rota na Fresh Radio, dneska ve složení Marek a Marcy.
1: Děkujeme všem, co nám tady napsali ohledně třeba své vlastní zkušenosti s umělou inteligencí. Někdo tady dokonce uváděl, srovnával umělou inteligenci, že je jak předpověď počasí.
2: Mhm.
1: A s tím
2: buď
1: souhlasím.
2: Buď to vyjde, nebo to nevyjde.
1: Musím říct, že jediné na tom všem to pozitivní je, že co se týče umělé inteligence, tak jsem přišla na to, že způsobem, kterým se dokáže omluvit umělá inteligence, tak takového partnera bych chtěla jednou najít.
2: No kecej.
1: Poslouchej dobře, jo. Mm-hmm. Mě to totiž vytočilo samozřejmě, jak jsem stála na té zastávce.
2: No, tak jsi nadala té umělé inteligenci?
1: Dá se říct, že to jako nešetřila jsem si jako servítky a přišla mi odpověď. Omlouvám se, strašně moc jsem to pokazil a plně chápu, že jste nepříčetná vzteky. Celou dobu vám dávám špatné časy z tabulek, které kvůli těmto rozkopaným silnicím a zácpám vůbec neplatí. A pak se mi tam ještě dál a dál omlouval, je to moje chyba, moc se omlouvám, můžu za váš stres. Jako tímto způsobem, kdyby se mi omlouval chlap, když něco jako pokazí, já bych byla šťastná.
2: Ale
1: já bych byla šťastná, no ta krásná omluva.
2: Vysvětli mi jednu věc, jak on ví, že se baví s ženou? Jako chápeš to, já řekl, jako ta umělá inteligence a to by odpovídá chlap? Best of Fresh.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají.

0: Best of Fresh.
1: Že to Michaela ještě nebyla.
2: To, ale já jsem v tom naprosto...
1: Ona přijela pozdě a už tady začíná napodobovat Marsi, která zasadně chodila až 14.02.
2: Jenomže já jsem v tom nevině. A navíc, kdybych napočítala všechny hodiny, kdy jsem tady dopředu,
1: já jsem
2: to
1: nevině.
2: Tak mám nazbíráno na rok dopředu, abych chodila pozdě. A nemůžu za to.
1: A to jsou výmluvy.
2: Ne, to nejsou, to jsou fakta.
1: Jsou to výmluvy, tak
2: to
1: řekni,
2: jsou
1: tak
2: fakta.
1: Řekni, proč jsi přijela pozdě. No, proč jsi přijela
2: protože
1: pozdě?
2: Protože někdo, nebudu ukazovat prstem, kdo sedí tam v té žluté sedačce, si zapomněl telefon a já jsem se musela vracet kvůli telefonu.
1: A odkud? Kolik kilometrů jsi se vracela?
2: No asi 8.
1: Fakt?
2: No.
1: No tak to já bych ho nechala dě bez telefonu.
0: Best of

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Calvin Harris se v roce 2009 odklonil od disco stylu a přichází s emotivní hymnou I'm Not Alone. Byl to Harrisův debut na čísle 1 v britské hitparádě a ukazuje Harrisovu schopnost spojit melodii a taneční beat. To trvá dodnes.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh.
1: Co je to jako dobrá investice? Je to dobrá investice, já jsem o tom mluvil se spousty známých, kteří už mají klimatizaci a říkali, vždycky mi řekli, byli jsme blázni, že jsme si ji nepořídili už třeba před 10 lety.
2: A kdyby náhodou, protože ten byt není tvůj, že jo? Takže kdyby ses náhodou rozhodl, nevím, skončit jinde, oženit se, přestěhovat se do jiného města, tak tu klimatizaci si jako
1: můžu
2: svoje věnou budeš tahat sebou.
1: Jo, můžu si vzít sebou. Je to tak.
2: Bude tvoje nevěsta mít radost. No. Ale co máš? Nic, ale já jsem chudý jak kostelní myš,
1: ale
2: pozor,
1: mám
2: klimatizaci.
1: A jo, i tak to může být. Hej, prosím vás, pokud je tady někdo, kdo má ve svém bytě nebo domově klimatizaci, tak prosím vás, dejte mi vědět vychytávku, jako jak ji používáte. Jestli vychlazujete jako non-stop třeba na 22, nebo pouštíte jako nárazově, jak to máte? Best of Fresh!
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. You'll get

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: My jsme tohle měli jeden příspěvek a na to jsem se tě chtěla zeptat. Ty tím, že jsi tam byl dva dny po sobě, jestli jsi na to narazil, že tam někde se prodává, a mě to pobavilo, jestli je to pravda nebo ne, párek v rohlíku za 9 korun?
2: No, 9,90, ano.
1: Je to pravda. Takže normálně párek v rohlíku za 9 korun.
2: 9,90.
1: Nebo 9,90, no, dobře, 10 korun. Jako to je
2: no.
1: Psycho.
2: No psycho to je.
1: Tam musí být, jak to tam vypadá? Šel jsi kolem toho?
2: Ne,
1: jsou tam fronty?
2: Ne, nešel.
1: To jsi měl zčeknout.
2: Já třeba jako úplně nepůjdu na festival, abych si dal párek v rohlíku. Jo?
1: A já bych si dala. A jakožto matka na rodičáku, já bych tam stála a dala si hned 3.
2: No to je přesně ono, no. A víš, a už bys byla naštvaná, vyhodila 30 korun.
1: Byla bych najezená, dobré.
2: A já jsem si dala 30 deka masa za 300, jak? Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Josef Edar Foreman vám asi nic neřekne, ale když se ozve Afroman, tak si všichni vzpomenou na legendární humornou zpověď v oblacích kouře, kde v písni z roku 2001 Because I Got High popisuje, o co vše přišel v rauši při zapalování jedné cigarety od druhé. Písnička tehdy vznikla během několika minut, obletěla celý svět a vlastně je pořád aktuální, když se to přehání s hulením.
2: Alešův Old School.

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Ale spíš bych řekla, že už volno nebude. My... Já dokonce znám známé, kteří se ubytovali až někde u Frýdku.
2: Frýdku, no, já jsem prostě taky slyšel. Takže, že bychom s Mončou nabídli třeba pomocnou ruku?
1: Ty bys chtěl sdílet podobu festivalu s někým pokoje?
2: No tak za 7400 na den, jo?
1: Já
2: na
1: bych
2: noc.
1: Ani za 7000 nezdílela.
2: Tak
1: teda.
2: Já tak za 15200.
1: Pozor, jak přidávám.
2: Na noc, ale jo, prosím vás.
1: No.
2: Jste, a máte to ze všude.
1: Hele, poslouchaj.
2: Večeře, snídaně.
1: Jo, ale tak toho samé máte v hotelu a budete tam mít klid.
2: Jo. No a co si tím chtěla říct?
1: Nic,
2: jako?
1: Nic jsem tím nechtěla říct, že...
2: I koupelnu půjčím.
1: No, tak v hotelu máš všechno své.
2: No tak ale
1: jako, mě... sorry, za 15 000 půjdu do toho hotelu tady.
2: Ty by si nešla ke mně, jako?
1: Ne, já bych nezdílela. Za 15 000 bych určitě nezdílela koupelnu tady s Brdickým. To jako vůbec
2: tohle
1: ne.
2: Tohle si ale můžu jsi brát osobně. Jako,
1: a pro, klidně si to ber osobně, a pro, ale tak já nezaplatím 15 000, abych s tebou jako sdílela koupelnu.
2: A tak proč? Tak jako já, kdybys byla moji koupelnu, já jsem čistotný, všechno mám, jako. Ne? Tak ne,
1: ne,
2: tak si
1: prostě
2: kuchni.
1: Kuchnu si.
2: To není problém.
1: Ne, prostě. Best of Fresh.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
10: No, super.
9: Co no, super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Tech Talk.
12: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk.
13: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio.

0: Take Me Back si teďko mohla říct, jo? A najednou ses ocitla někde, kde by si chtěla být, tak kde by to bylo?
1: Já jsem spokojená, že jsem se probudila dneska u maminky.
0: Ale
1: já jsem nocovala nečekaně v Šenově, jsme se tam zapomněli s chlapem. Aha. Takže to bylo moc fajn, my jsme seděli na zahrádce k večeru.
0: Co jste popíjeli?
1: Ty jako kdo?
0: Já bych se klidně nechal zpátky teleportovat, víš kam?
1: No nevím právě, proto se tě asi ptáme.
0: Já vlastně taky nevím, jako já... Take me back.
1: Tak si vzpomeň, kde ti bylo hezky.
0: Na mě je hezky třeba u nás na chatě na Morávce.
1: No vidíš,
0: Beskyde.
1: No tak rád, tam bych jako se ti nedivím.
0: Take me back do hospody, pivečko, je tvarušky třeba, ježišmarjano.
1: No tvarušky, jo.
0: Tvarušky bych si i dal dneska na snídaní klidně.
1: Na chlebu.
0: Nevadí ti to?
1: Nemám ráda tvarušky.
0: Bys si dala se mnou, viď?
1: Jo, ale záleží v tom jak. Já jsem totiž jako co se tvarušek týče dost vybírava.
0: Aha.
1: A nesním, kde jaký tvaruškový tatarák.
0: A znáš tvarušky u Mexika?
1: Znám tvarušky u Mexika a tvaruškový tatarák, to chodím k nám jako do Výškovic.
0: Ano, dolů,
1: do té hospůdky,
0: na Malou Stodolní.
1: Na Malou Stodolní, ale záleží, jaký je tam kuchař.
0: Aha.
1: Takže už mám taky vytopováno, že jedny mi chutnají víc než ty druhé.
0: Tak pozor, tak dívejte, take me back, vybírava. A nakonec jsme skončili u tvarušek. Best of.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Znáte ostravskou baníkovskou hymnu Gieksa Baník? Pochopitelně základem je italský hit La Mouto Jour od Gigiho di Agostina. Ten se stal evropským tanečním symbolem přesně na přelomu milénia. A to hlavně pro veškeré noční tahy i romantiku na parketu. Gigi napsal single L'amour toujours během období velkých životních změn, kdy potřeboval nabrat nový i hudební životní náboj. A povedlo se mu napsat tenhle absolutní globální hit, který už je tady více jak 20 let. Zajímavostí je, že absolutně nestárne ani DJ, ani hudba.

0: Fresh. Best of Fresh.
1: Klimu máme, mobilní jenom, hadit se z okna a stačí to, nicméně do podkrovního bytu bych určitě šel formou nějaké jednotky venku.
2: Jasně,
1: ale
2: to
1: tak
2: jako bez pochyby.
1: To ještě za 25 tisíc prý ještě neviděl, co ty popisuješ. Pozor na spotřebu, celodenní provoz, klimatizace, je to docela dost drahé.
2: A pozor, já jsem viděl dokonce i levnější Martin. Klimatizaci, jo, já jsem viděl klimu i za 18 tisíc, takže mě neberte, no a dost,
1: jasně, ale to ti přijde,
2: neberte mi iluze tady.
1: To ti prosím tě přijde nějaká paní ze spodu, ze stodolní a bude u tebe mávat
2: vějířem.
1: za ty prachy. No, a kutil domácí nemá klimatizaci, tě přesňuje, jo?
2: A víš co? A klidně ať paní s vějířem přijde, mi to stačí.
1: A za 18 litrů na noc ti to přijde možná dělat taky.
2: Kdy máš volný termín?
1: A kdy chceš. Klidně v zimě, že si to ty. Best of
0: Fresh. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: on 6th Street.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
14: Groove, groove. Selekci soulful a deep house music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel aka DJ Horse. Groove.

příjemnou pohodu při poslechu Fresh Radia. Je tady další groove. Dnešní je přetočený, protože já jsem na dovolené a užívám si stejnou pohodu jako vy při poslechu Fresh Radia a groove. Tak číslo jedna. John Julius Knight. Ah, so what? It's just a thing. Track, který se hrál ve velkém Laganas minulý týden a teď na Fresh Radio v premiéře.

dnes hodně na pohodu. A druhý a třetí song, to jsem si vzal inspiraci u jo, afrických DJs. Nejdříve Advoc Sands a Dark Horse Summer Praise. A teď trojka Abel Dazer a DJ Citizen Sheep.

dnes digitální groove 139, protože i digitálně vyšlo spousta dobrých věcí a jedna z nich je producenta Mikea Newmana. Mike Newman, čili Gunny Miklos a také NWN. Listen to me.

A další samozřejmě klasika, původně rok 91, Gypsy Woman. A Nina Lass, tentokrát.

dále i Esteban Adam a Alan Craig. Zjistil se volmen AC Cheer Stop.

A další moje srdcovka, skvělý Louis Vega, Revelry Soul, Funky Cadets a Feeling Good Tonight. Pro změnu KLC Remix, který nevyšel na vinylu, takže digitálně dnes večer.

s dalším mým oblíbeným DJem, jdeme do Řecka, Tasis Markakis. Pouze digitální věci, stejně jako NWN, ale parádní. The Hard on Repeat.

Jinak můžeme si říct, kde mě můžete slyšet v červenci. Nejdříve 18. to bude Deep Sexe. Na Lučíně, Štěrkovně, kde vystoupí také Sebastian Chole, Rainer Chole, Ali Martin, MD Fono a Fendler a také Depop. Deep Sexe 18. července. Na Lučíně.

A potom za další týden, trošku netradičně v neděli, 26. na NH Resortu Sunday House Session DJ Joey a moje maličkost asi tak od 15.30 do 19. hodiny si budeme hrát něco v tomto rytmu. A nakonec klidu, konec měsíce, 31. klasický večerní program. Groovin. A teď Fresh Radio a Groove. Tady je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

0: FM. Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
10: Fresh Dance Party!

Hojte štědrý večer. No na druhou stranu, no to tak úplně od věci není, že jo? Za půl roku jsou tady Vánoce a za půl roku budeme vzpomínat, jak krásné to současné vedro bylo, že? Ale pojďme od vedra někam jinam. Startujeme sobotní Fresh Dance Party, pořad věnovaný klubové taneční muzice. Něco málo drobným informacím. A tak, no, takže hodně pití. Klidně alkohol, já žádné předsudky nemám. Ideálně i chladný vzduch, ať vás toho netrefí šlak, jak se říká v našem regionu razovitém. No a jdem. A začínáme hodně zostra. Mimochodem. A-Track, jo, dobře to říkám. Tedy největší kámoš Armana van Heldena, taky půlka projektu Daxos, i sám vydává své vlastní songy a ty jsou vesměs vždycky dobré. A těch slavnějších tanečních jmen dneska v novinkách bude povícero. Opět Olaf Vasovský, mám pocit, že po mnoha letech takového zimního spánku opět neskutečně rube, ale ten přijde na řadu něco později. Dance Floor, tedy taneční parket se jmenuje novinka, která dnešní večer otvírá, tak dost keců a jdeme na to.

Jeden z velkých hitů letošního léta. Nejenom léta, ale vlastně to už bylo někde na jaře. Becky G. Becky G. Ale ta americká hřička. Song zvaný Epa. Ale tady vyšperkován novými mixy, respektive tenhle konkrétně. Samotný Don Diablo.

kdysi dávno, legendární Fats and Small. A do toho ještě druhá věc. Tohle všechno už před nějakou dobou Crazy Vica, jeden z nejslavnějších, vlastně ten nejslavnější maďarský hudebník v oblasti house music udělal. A tohle je nový edit, za kterým stojí zase předělávači všeho možného Babes on the Run. Já, když jsem viděl tento týden v novinkách tenhle ten název Spinning Around, tak jsem si říkal, že by Crazy Vica předělal Kylie. Ne, jenom smíchal, pecen smál a ještě tu druhou věc, a tu už jsem zapomněl. Ten ženský hlas, který za chvilku přijde.

Jo, když nad tím tak přemýšlím, tak to, co teď právě dojelo, tedy ještě stále nejnovější Axel, byl song, který jsem asi na minulý víkend, vlastně před minulý víkend už byli Beatsy, tak jsem slyšel nejčastěji všude možně hrát. Pak ještě jeden, ale ten jsem zatím nevypátral, ale na to přijdu. Každopádně jedeme novinku už jinou, a to konkrétně pro dnešní večer. A po druhé za sebou Crazy Bica. Tady v bandě s více lidma Jay-Z X a DJ Chulz. A je to takové trošičku jakože středozemní atmosféra, vlny, moře, pláže z toho čouhají. Azura Girl. Fresh Dance Party. Jinak samozřejmě zase nic nového, protože je to předělaná stará pecka, už taky X-tá verze.

aktuálně 26. nejhranější hudebník v kategorii elektronické taneční hudby. A přiznám se, možná je to ostuda, ale vyloženě to EDM-ko není moje parketa, do tohoto týdne jsem o něm nevěděl. Španěl, který si říká Cruzy. Ale tohle mi moc jako EDM nepřipadá, tak možná ho vemu taky v potaz a sem tam se podívám, co vydá dalšího, protože tohle je, bych řekl, téměř libový housing nazvaný Your Body.

celkem pravidelně už vás doslova do písmena roky zásobuju i novinkami o téhleté dvojce DJ Cone a Mark Palacios, protože vesměs dělají takovou jakože dobrou muziku, samozřejmě dobrou, tady jak se říká dobrá je za tři, to asi přesně sedí. Zatím nejsou úplně v té elitní nebo vůbec nějaké vyšší kategorii těch světových DJs, ale jako v muzice známí jsou a tahle nová věc nazvaná Press Play je takový solidní standard, prostě za tři. Ale já tam myslím dobře.

nevím, jestli to máte stejně, ale když mě někdo řekne, tak si představ muziku tak 25 let ze zpátky, tak si představuju nějaké Boniem a podobně. No, bohužel už dávno ne. Tohle letos aktuálně 25 let stará věc, původně samozřejmě. Praise Cats, tedy vydali velkou pecku. Shine on me. A tohle je nová úprava od projektu, který si říká DJ Laura. Jako je to fajn taková připomínka, ale nějak nepředpokládám, že by to nějak rvalo hit parády.

Jeden z dalších takových úspěšných Italů, který se věnuje klubové muzice, dokonce teď přemýšlím, jestli už v Ostravě byl na Bícech nebo nebyl. Ale asi ještě neříká si Feather Funk. Celkem často o něj vybírá muziku, protože mě baví. Don't Tell Me se jmenuje tenhle kousek.

Tahle novinka, přiznám se, z větší části jsem vybral kvůli pseudonymu tohoto DJ, protože jsem si řekl, co se to už prostě dneska děje. A je to signál, do jaké neúplně pozitivní doby směřujeme. On si totiž říká Henry Hacking. Jenomže veškeré možné vyhledávat,

že samozřejmě tohleto slovo nemají rády, tak vás naopak budou trestat a podobně. Takže místo příjmení v hitparádách jsou uvedeny hvězdičky. No prostě doba debilní je tady. Vítejte v klubu. Pecka zajímavá, pravda, ne až tak nešlapaná. Music is the rhythm. Ale jak říkám, tady je to prostě jednoznačně prioritou ten důkaz toho, že fakt jakože se začínají řešit takové blbosti a škoda mluvit.

Já jsem si teď právě uvědomil, že House of Prayers, tedy název tohoto projektu, stejně se jmenoval projekt před nějakými 25-20 lety, co předělával songy od Madony. Ale netušíte si, jestli to jsou ti sami a myslím si, že ve finále to je jedno. Takže další novinka, House of Prayers. A taky stará věc předělaná, takže to nejspíš budou oni. Love Song. Akorát původně to mělo ten název další, ale to ne.

taky už taková letitá dvojka hudebníků, které tady prezentuju spoustu let. Ilioze Barrientos. Neurazí, jak je to druhé, jak jsi to říká, ne? No, teď mám okno. Tenhle ten kousek nazvaný Thinking of You.

Taková novodobá zpěvačka, která ku podivu nevzešla z žádné televizní show, ale přirozenou cestou, britská Karen Harding, má na svém kontě už několik světových hitů. A tohle je její kousek zvaný Island, trošku tanečnějším remixu od Beth. Byť to není úplně můj hudební šálek, tak s tím remixem je to normálně zajímavé.

No jo, taky už to pěkně stárně. Ještě 2 roky a bude to 30 let od doby, kdy David Morales vydal tuhle tu pecku té dekády zvanou Needin' You. A tohle je nová úprava od hudebníka, který si říká Keith Mac. A jako v pohodě. Neskazil to, to je hlavní.

pro změnu, takový trošku klidnější, až téměř takové jakože deepové prvky, ale samozřejmě do deep house to má hodně daleko. Projekt, který si říká Nox. Ne, možná vás vidí, protože tam ten název zní You See Me. No vlastně naopak.

0: Radio. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Unparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od unpark.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
13: Fresh Dance Party!

0: Tak, rozjeli jsme poslední hoďku té živé části, samozřejmě sobotního večera na Freshim.
1: Když jsem teda výjimečně dorazil zase.
0: No, jsou prázdniny, že jo, tak dá se dělat tolik věcí, než sedět v rádiu. Kristofson si říká tenhle ten projekt a novinka, která už víceméně dojíždí, nazvaná Lovin.

0: taky už nějaká xtá novinka od tohoto frajera v mém hudebním archivu, on si říká Larry Funk a vesměs ty jeho klubové kousky obsahují trumpetky a podobné funkové věci. Crazy Horns, tady doslova do písmena o těch trumpetách.
1: Fresh Dance Party! Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz.

Jestli se nabrali, tak v mém archivu další nové jméno, tohle je britský hudebník Lawrence Guy. A takový téměř učebnicový ukázek klasické house music nazvaný You Go. Fresh

Kdybych měl vypsat nějakou, nevím, desítku, dvacítku, padesátku mých oblíbenců za těch více než 30 let, co jsem tam v taneční muzice, tak tohle jméno by tam rozhodně nechybělo. Olaf Basovský, který letos teda chytl neskutečný druhý dech a je to už druhý nebo třetí single, který od ní letos dávám. A jede jako za mladá, tady to doslova do písmene neplatí, no. Dokonce jsem si teď vybavil, že to byla jedna z takových prvních hvězd tehdy se rozjíždějících Beats for Love před mnoha a mnoha lety, na který už jsem taky nešel, protože se mi nechtělo, nebudu se vymlouvat. Ne, že by mě to mrzelo, ale tak nějak doufám, že Olaf se ještě zase někdy ukáže. Každopádně muziku, kterou zase začal letos víc tlačit a vrací se k tím svým houseovým kořenům, kdy dělal, ruboval, hitoval, dokonce až takové věci, které dneska zlidovili a hrají se i na rádích pro důchodce, což je takový paradox málem. Tahle nová věc nazvaná Lioness.

Další Španěl v dnešních novinkách. Tenhle ten má takové zkrácené... No, alter ego, ne, přezdívku, to zní lépe. Snrs! Snrs! Některé přezdívky vyslovit, to je vždycky už samo o sobě zážitek. Feel the power!

Další nové jméno na britském hudebním tanečním světě, tenhle ten se říká Terik. Jeho prvotina nazvaná Bang It Shake It, ale zajímavé na tom je, krom toho, že to nezní úplně marně, tak jednu z verzí dělali legendární britští Second City a ti si jako vybírali, koho vyberou a koho ne, takže asi v něm cítí potenciál. Fresh!

Taková zvláštní banda, říkají si Tribal Saints. A uvádí, že dělají všechny možné hudební styly, od hip-hopu přes pop, přes nějaké deepové a houseové věci až po tyhle ty lehce komerční záležitosti. Ale jako na sobotní večer celkem fajn. Perfect Love. Navíc vyšperkováno od Cubico Remix.

0: tohle je poslední kousek dnešního večera, taky poslední novinka, legendární německá dvojka Tubenberger. Jejich doménu je spíše tvrdší EDM-ko, ale čas od času mají něco, co se dá pustit i u mě. A tenhle ten kousek nazvaný, diplomaticky řečeno, Motherfucker, ten splňuje tyhle požadavky. Už za chviličku samozřejmě Armin Bramburen, já se loučím, dobrý večer, dobrou noc a zase třeba možná za týden.
1: Fresh Dance Party! Fresh Dance Party! Fresh Dance Party! Jirka Javorský! Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz.

ACM, internet of shit. Likvidovat si zdravě není lehké, chce to prax. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy si v krajku na dojazd dobe na dlouhou trať. Všetko je černé a ty

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Let's go.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
3: Som synod, nemám slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí, aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to preč,

Klaus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
6: Bože můj, ako můžeš být taky jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím

0: Fresh Night.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Kolik čardáš, za kolik čardáš, kolik

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
4: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.